0: Tady je Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
2: Vítám vás, přátelé, u další skvělé bondovky. Tu si vzala na paškál kočka z Michiganu Madonna Louise Veronica Ciccone Richie a je to zároveň poslední bondovka s hercem Piercem Brosnanem. Ve filmu si Madonna i zahrála a zajímavostí také je, že velitelské letadlo, které vidíme ve filmu úplně na konci, je regulérní Antonov AN-124 Ruslan, který byl digitálně upraven pro potřeby bondovky, protože ve skutečnosti nikdy neměl tak velkou prosklenou příď. Pamatujete? A věděli jste, že Bond získal své jméno po americkém ornitologovi Jamesi Bondovi, expertovi na karibské ptáky? V této 20. bondovce se právě ve scéně s herečkou Halle Berry vydává za ornitologa.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Jméno filmu pochází ze sbírky básní A Shop Charlotte od A.E. Housemana. Ale od té doby, co člověk utíká, žije, aby zemřel jiný den. Tady je Madonna a další skvělá bondovka Die Another Day, rok 2002, ve volném překladu Dneska nezakal. Volume doprava.
1: Nejlepší

0: Německy, španělsky, italsky nebo i turecky. Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Rádio Haná.
0: Posloucháte Rádio Haná.
3: Hezký víkend.

Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Má

0: počasí.
1: Výhledově to vypadá, že červenec a srpen budou pravděpodobně teplejší než obvykle. Modely naznačují další horké vlny a ta nejbližší má dorazit už v půlce příštího týdne. Víme, jak bude. Teď v rámci prodlouženého víkendu by mělo být vesměs polojasno s odpoledními teplotami kolem 25 stupňů. Místy může foukat i docela silný nárazový vítr. V neděli se pak objeví nějaké ty přehánky anebo déšť a v pondělí prý taky občas sprchne, ale jinak čekáme sluníčko a k tomu letních 25 stupňů.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Dneska se vedáme znova do času dávně pradávných. Hradiště nad Hlínskem na Přerovsko bylo 5000 let zpátky hlavním centrem obchodu a služeb na dolním toku Bečve. Významu odpovídalo místama až 5 metrů vysoký opevnění. Ani tak to místí neochránilo před pokrokem v podobě měděných nástrojů. Te začle vytlačovat z trho kamenné vercajk, který ho byly řemeslníci na hradišťo Ohlínska velcí producenti. Dneska byste toť takovou dobovou průmyslovou zónu hledali marně. Lokalita byla systematicky zkoumaná archeologem Jiřím Pavličkem v letech 1967 až 1971. Dávno sláva připomíná informační cedula s popisem, jak to tam kde se fungovalo. Na hradiště si můžete odskočit po modré z Lipníka nad Bečvou, kolem vede i cyklotrasa. Rádio Hana.

0: Tanční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.
1: Někdy

0: otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
1: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
2: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
0: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
3: Pardon?
4: On je totiž Turek.
3: Co? Sakra.
0: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství i pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
5: Guys, that is so nice. Thank you.
6: Yeah.
5: I'll say thank you, Joe.
6: Thank you. Very flattering.
0: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou mužským pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
7: Francouzská komedie a je to tady zas americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
0: Díky Lukáši a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
8: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.

tady je Radio Hana. Radio Hana. Tohle je nová domácí muzika. Nová domácí muzika. Radio Hana.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, zkuste zkrotit svůj temperament a vyrazte na výlet. Býci, vy si dopřejte pořádnou zážitkovou gastronomii. Blíženci, mobil vám neustále zvoní, všichni vás chtějí na své akci. Raci, odbourejte některé ze svých neřestí. Lvi, na každé party, jako vždycky oslníte. Pany, úkol zní jasně, nic neorganizujte. Váhy, stíháte letní divočinu i odpočinek. Štíři, nekonečný vesmír, máte na své straně. Střelci, možná o tomto víkendu splanete letní láskou. Kozorozi, občas ještě řešíte resty, teď zkuste vypnout. Vodnáři, nedělejte nic a bez výčitek si to vychutnejte. A co mi ryby, máme zbaleno už asi týden, takže doma nás nic neudrží.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
1: Tady je Rádio Hana.

0: počasí.
1: Výhledově to vypadá, že červenec a srpen budou pravděpodobně teplejší než obvykle. Modely naznačují další horké vlny a ta nejbližší má dorazit už v půlce příštího týdne. Víme, jak bude. Teď v rámci prodlouženého víkendu by mělo být vesměs polojasno s odpoledními teplotami kolem 25 stupňů. Místy může foukat i docela silný nárazový vítr. V neděli se pak objeví nějaké ty přehánky anebo déšť a v pondělí prý taky občas sprchne, ale jinak čekáme sluníčko a k tomu letních 25 stupňů.

0: italské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Zajedem do Prostějova hledat poštovní schránko. Řeknete si, taková prkotina. Pokavať si ale město spojíte s básníkem Jiřím Volkrem, tož až nejste daleko od básnické sbírky Host do domu a slavné poštovní schránke, která není jenom nějaká ledzjaká věc. A tož to by bylo, aby takovou schránko v jeho rodném městě neměle. Je přirozeně modrá a roh olece, na kterým visí, je v tímto případě nároží mezi náměstíma T.G. Masaryka a Žižkovým. Tato přepomínka Jiřího Volkra byla odhalená koncem roku 2025 a k samotnému básníkovi si můžete přesednout tak 50 metrů dál na lavičko s jeho sochou. K Volkrově poštovní schránce nemusíte chodit jenom tak zbuhdarma, je plně funkční, tož do ní můžete vhodit třeba čomkarto z Prostějova.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
2: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
3: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rozluk. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí, tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
5: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých sousedů, svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné.

0: setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
1: Guys, that is so nice. Thank you.
2: Yeah.
1: Say thank you, Joe.
2: Thank you. Very flattering.
0: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a tři čtvrtě tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou ruským pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
3: Francouzská komedie a je to tady zas americká komedie Pozvání s pouhými čtyřmi herci. I noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
0: Díky Lukáši a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
4: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
5: Posloucháte Rádio Haná.

0: zastav se a koukej. No popravdě zastavit se a koukat, to je častokrát to jediné, co ráno takhle vůbec dokážou. Pokud to máte taky tak, přinášíme vám nejlepší hudební výběr na probrání.
1: Hit za hitem.

0: Počasí je 6 hodin a 57 minut.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
4: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz.
3: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
1: Rádio, místní zprávy.
3: V Šumperku zavádějí zajímavou novinku, která může zachraňovat životy, takzvané emergency pointy. Na sloupech veřejného osvětlení teď najdete speciální štítky, díky kterým při volání na tísňovou linku 112 operátorům naprosto přesně určíte svou polohu. Záchranáři nebo policisté tak k vám v případě nouze dorazí mnohem rychleji.
1: Sport.
3: Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i o víkendu.
1: Počasí.
5: Výhledově to vypadá, že červenec a srpen budou pravděpodobně teplejší než obvykle. Modely naznačují další horké vlny a ta nejbližší má dorazit už v půlce příštího týdne. Víme, jak bude. Teď v rámci prodlouženého víkendu by mělo být vesměs polojasno s odpoledními teplotami kolem 25 stupňů. Místy může foukat i docela silný nárazový vítr. V neděli se pak objeví nějaké ty přehánky anebo déšť a v pondělí prý taky občas sprchne, ale jinak čekáme sluníčko a k tomu letních 25 stupňů.
1: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Musíte s rádiem Hana. Normálně neděle znamená poslední volný den víkendu. Dnes ale nemusíme z návratu do práce stresovat. Zítra je svátek a tak bude většina z nás mít volno i zítra. Tak zalejte svoje ranní kafe, pohodlně se usaďte. Jsou tady naše horoskopy s Martinou Kvítko. Ani dnes nás neminou horoskopy s Květinou.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, zkuste zkrotit svůj temperament a vyrazte na výlet. Býci, vy si dopřejte pořádnou zážitkovou gastronomii. Blíženci, mobil vám neustále zvoní, všichni vás chtějí na své akci. Raci, odbourejte některé ze svých neřestí. Lvi, na každé party, jako vždycky oslníte. Pany, úkol zní jasně, nic neorganizujte. Váhy, stíháte letní divočinu i odpočinek. Štíři, nekonečný vesmír, máte na své straně. Střelci, možná o tomto víkendu splanete letní láskou. Kozorozi, občas ještě řešíte resty, teď zkuste vypnout. Vodnáři, nedělejte nic a bez výčitek si to vychutnejte. A co mi ryby, máme zbaleno už asi týden, takže doma nás nic neudrží.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Tady je Rádio Hana.

0: může být? Rozjíždíme totiž další kolo soutěže Italské léto na Hané. Pravidla jsou jednoduchá, my vám za chvilku pustíme italský song a vy nám můžete zavolat, vyhrává ten nejrychlejší. Hrajeme o italskou kávu. Všichni výherci se taky dostanou do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se zaregistrují na odkazu, který máme na webu radiohana.cz. Tak zvedejte telefony a zavolejte nám do studia na číslo 585-22-5588.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
2: Italiana.
0: Soutěžíme o kávu.

získáte soutěžní kód Jedu do Bergama. Volejte studio, balíček může být váš a k tomu jste rovnou v osudí o 3denní zájezd pro dva do romantického Bergama.

0: Na Rádiu Haná dospíval Marco Mengoni. My soutěžíme s italským létem na Hané a na lince už máme dnešního výherce, který si od nás odnese parádní italskou kávu a taky se zařadí o slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Dobrý den, koho máme na lince?
1: Dobrý den, tady je Hela z Dubu.
0: Dobrý den, vy jste vyhrála italskou kávu. Jak si vy osobně nejraději připravujete? Máte radši třeba espresso nebo cappuccino?
1: No, je, přiznám se, že mám nejradši turka.
0: Turka?
1: A z těch chladných, těch teplých, horkých dnech, jak to bylo, tak tu ledovou kávu. To si dám ráda. Mm. Ale já teda mám ráda asi všechny. Všechny si ráda vychutnám.
0: No to jsme rádi, doufáme, že vám bude chutnat i italská káva. Vy už jste někdy v Itálii byla?
1: Nebyla ještě.
0: No tak vidíte, tak to teď máte šanci hrát o pobyt v Itálii.

0: Nesmutněte, ještě dnes budeme soutěžit znovu. Tentokrát se můžeme těšit na italské sýry.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
2: Italiana.
1: Tady je Radio Hana.

0: Před námi jsou pořád ještě dva volné dny, někdy si je budete chtít užít v klidu na zahrádce nebo doma, jiní se zase těší, až vyrazí na akci. Nevíte kam? Na Rádio Haná pro vás máme tipy, kam vyrazit.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Co třeba olomoucká zóna Kopečku? Zrovna nám tam frčí letní fotosoutěž o nejhezčí mládě. A to až do srpna. Více informací najdeme na www.zoo-olomouc.cz. Osvěžíme se i u vody, třeba na olomouckých podnikách.

0: stačí nahodit plavky. A kdo by chtěl večer zakončit nějakou tou kulturou, může navštívit letní kino, třeba letní kino Mostkovice. Tam dnes dávají Někdo to rád v Plzni. Program je pestrý, stačí si jen vybrat.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz
3: Mother of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Mother of Rock.
4: Od 16. do 19. července

0: Posloucháte Rádio Hana, hrajeme vám k snídani, ke sklení postele, do auta na výlet, ale třeba i do postele těm, co teprve rozlepují oči. Nám dohráli 80-kový Bee Gees píseň You Win Again, což můžeme přeložit jako Znovu si vyhrál. No to se teď můžou zpívat Portugalci. Je tady další magazín o fotbalovém šampionátu.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli ráno.
2: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
0: Fotbalový fenomén Cristiano Ronaldo dál popírá zákony času a přepisuje historické tabulky. V dramatické bitvě proti Chorvatsku v pátek nastoupil jako vůbec nejstarší hráč v dějinách vyřazovací fáze mistrovství světa. A k tomu, aby zazářil, mu stačil neuvěřitelný minimalismus. V soupeřově vápně měl za celý zápas jediný dotek s míčem, a to nekompromisně proměněnou penaltu, která nasměrovala Portugalsko k výhře 2-1. 10 minut před koncem sice Ronaldo poprvé na šampionát to střídal. To se ale ukázalo jako dobrá volba. Střídající hráči nakonec vybojovali postupový gól. Celý portugalský tým pak po zápase poslal emotivní vzkaz do nebe svému parťákovi Diogu Jotovi, který tragicky zemřel přesně před rokem. V osmifinále teď na Portugalce čeká absolutní lahutka, třaskavé sousedské derby proti Španělsku. To si vychutnáme už zítra. A na našem rádiu to rozhodně budeme sledovat.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu. Rádio Hana.

0: minuty, ani se nechce věřit, že téhle písničce už je 17 let, posloucháte Rádio Haná. Na našich vlnách si ladíme nedělní pohodu a k tomu vlastně i sváteční. I po 8 hodině pro vás máme hit za hitem.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Budou tady Miraj a jejich Vlci.

0: Nahané, tentokrát budeme soutěžit o Siri. Já vám už teď můžu prozradit, na jakou písničku budeme rychle volat do studia a soutěžit. Tohle je ona. Uvidíme, kdy se nám ozve. Nám už se teď ozvou naše zprávy, počasí a doprava. Je 7 hodin a 56 minut.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy? Kupa dětí přišla na svět v uplynulém měsíci v porodnici fakultní nemocnice Olomouc. 155 miminek, z toho 78 kluků a 77 holčiček. Klukům tu dávali rodiče nejčastěji jméno Adam a děvčatům jméno Emma. S jedním či se dvěma M.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nová šance pro použité, ale stále funkční věci. Ve sběrném dvoře na Hrázi v Přerově začal zkušebně provoz nového reuse pointu. Lidé sem mohou během července nosit zachovalé knihy, hračky, sportovní či zahradní potřeby. Od srpna si je pak zájemci budou moci odnést za symbolický poplatek. Informuje o tom město. Už se to blíží. Blansko začátkem srpna otevře nový plavecký areál na sportovním ostrově. Město na něj čekalo 5 let. Největší investice v historii Blanska za více než 320 milionů korun přináší 25-metrový bazén i zázemí pro rodiny. Chystají se změny v takzvané superdávce, které slibují více peněz pro samoživitele a spravedlivější příspěvky na bydlení podle skutečných cen nájmů. Ministerstvo práce a sociálních věcí zanalyzovalo téměř 270 tisíc žádostí a slibuje, že nová pravidla pomohou desítkám tisíc domácností.
1: Sport.
3: Skvělá zpráva pro český sport. Naši volejbalisté se poprvé v historii stali mistry Evropy v kategorii do 22 let. Svěřenci trenéra Michala Nekoly tak na šampionátu v Portugalsku vylepšili předloňský bronz a tentokrát vybojovali rovnou ty nejcennější medaile.

0: Luna Hane.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Neděle je ve znamení spíše šedé oblohy. Ve většině regionu by nám mělo i zapršet. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 24 stupňům. Velkou oblačnost pak očekáváme i ve sváteční pondělí. Přechodně by se nám to ale mohlo trochu protrhat až na polojasno. Místy mohou přijít přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima nepřesáhnou 25 stupňů. Alergici, pokud plánujete vrazit do přírody, právě nám probíhá sezóna pilu travin a bylin. Odborníci doporučují preventivně nasadit léky proti alergii.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Pokud se v Olomouci chystáme autem do fakultní nemocnice, nezapomeneme na uzavírku v ulici Za nemocnicí, a to konkrétně mezi klinikou psychiatrií a porodnicko-gynekologickou klinikou. Omezení bude trvat až do konce srpna. Při plánování cesty myslíme taky na zúžení silnice na dva jízdní pruhy na dálnici D1 na trase Lipník Hranice mezi 302. a 303. kilometrem. Uzavírka by se měla otevřít už v nadcházející úterý. Opatrně pak pojedeme i na D49 na trase Hulín Frišták. U Třebětic je provoz zúžen do dvou pruhů, je tedy taky uzavřený nájezd na dálnici. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Dobré ráno na Hana.

0: S vámi je Rádio Hana a já pro vás mám takovou malou hádanku. Víte, co má společného dnešní den a rychlobruslení? Ano, hádáte správně, svátek má Metoděj, tedy i náš hvězdný Metoděj Jílek. Další zajímavosti o dnešním datu už si povíme v našem kalendáriu.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je tady sváteční neděle 5. července, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Připomínáme si výročí jejich příchodu na Velkou Moravu, který se udál kolem roku 863. Jestli i dneska, na neděli a dokonce na svátek pracujete, pravděpodobně jste dnešní oslavenci. Máme totiž den workoholiků. Kromě toho dnešní datum patří taky Mezinárodnímu dni obětí zdarma, tak snad jich dneska dostanete co nejvíce. Narozeniny dnes slaví rodák z Hané, úspěšný fotbalista David Rozehnal. Hrál v Belgii, Francii, Anglii, Itálii, Německu a samozřejmě taky v naší olomoucké Signě. Davide, zdravíme a přejeme k dnešnímu dni všechno nejlepší. Vydařenou sváteční neděli 5. července pak přejeme i vám, všem posluchačům.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: Ladíte Rádio Hana, rádio, se kterým rozhodně nebudete nudit. Táhne vás to ven, ale nevíte, kam vyrazit. Na našich vlnách máme několik tipů.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Milovníci sportu ocení plážové volejbalové hřiště v Prostějově před budovou muzea. Kousek historie pak můžeme poznat na zámku Plumlov, kde se koná velká šermířská akce dobývání Plumlova a nebo bojová umění středověku. Mimo jiné se tu připravuje dětský rytířský turnaj malých hrdinů.

0: Mimoni a Monstra. Ta se dnes promítá v olomouckém Premier Cinemas, v Prostějově nebo v Boskovicích. Tak co, kam zamíříte vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
4: A my budeme tancovat, až do samého rána.
3: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.

0: Johana vám pravidelně přinášíme rozhovory se zajímavými hosty a jinak tomu není ani dnes ve sváteční neděli. Tentokrát zamíříme až do Litovle. Za 15 minut už si taky dáme naše zprávy. Tak zůstaňte s námi.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle. Na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, povězte.
3: Tak pořád to jede. Dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savíně, také vůčující uliční prostor. Za chvilku, vlastně koncem prázdnin, bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Tukelská, takže v rámci bezpečnosti se doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
2: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
3: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už, tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
2: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
3: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. To má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíže, tady ještě je Náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky, tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě, a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudnější a bylo to zase taková ta retro klasika.
2: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
3: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za procházku, jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru a to je taková i moje nejoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
2: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
3: No přesně tak. My Litovláci říkáme české a německé, takže české je u toho Gimplu a německé je vlastně u domu seniorů.
2: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
3: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a načerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
2: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka v našem vysílání. Starosta Litovle Viktor Kohout, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli má.
1: Na malou chvíli si nás teď získala Anaka. Koukám, že kdybychom ji tady někde u nás chtěli slyšet naživo v září, bude třeba v Rýmařově. Podobné hvězdné interprety vám budeme na Rádiu Hana servírovat i v další hodince. Pojďme se mrknout, co pro vás chystáme.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
1: Jako první si v další hodince tematicky dáme song Prvá od No Name.

0: Gloria, Umberto Tozzi, tak nezapomeňte mít mobily po ruce, teď už frčíme dál, pouštíme si zprávy dříve než ostatní. Máme 8 hodin a 55 minut.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Vítejte u zpráv. Modernizace semaforů v centru Olomouce. Od úterý začne modernizace křižovatky na náměstí Hrdinů a do srpna se zcela zavře pro neveřejnou dopravu. Projíždět bude moci jen městská hromadná doprava a linková. Po dokončení prací na náměstí Hrdinů se dělníci v Olomouci přesunou na křižovatku Třídy Svobody a Havlíčkovy ulice. Tady se ale na modernizaci semaforu bude pracovat za provozu.
4: Semafory jsou už dnes na těchto křižovatkách v havarijním stavu. Ta rekonstrukce odstraní jejich dosavadní havarijní stav, který bylo bohužel výrazně komplikoval dopravu, protože tam už docházelo k výpadku semaforu. Ale bude mít taky ten efekt, že zlepší plynulost dopravy v centru města díky propojení křižovatek koordinačním kabelem. Tady ta rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách a hotovo by mělo být do října.
3: Komentuje investiční náměstek primátorky Olomouce Miloš Tichý. Situace se suchem je ve velké části Olomouckého kraje a na jižní Moravě už naprosto kritická. Upozorňují na to vědci z projektu Intersucho s tím, že v půdě aktuálně chybí obrovské množství vody. Pro místní zemědělce a přírodu to tak představuje opravdu vážný problém.
1: Sport.
3: Fotbalový fenomén Lionel Messi na mistrovství světa v Miami dál přepisuje historické tabulky. Svým 20. gólem na světovém šampionátu pomohl Argentině k postupu do osmifinále. 39-letý kanonýr skóroval už ve čtvrtém zápase v řadě a se 7 trefami vede tabulku střelců turnaje.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Sluníčko si dnes i v pondělí dává pauzu. Zatímco ale dneska přes mraky skoro není vidět, zítra by se nám oblačnost přechodně mohla protrhat. A to až na polojasno. Oba dny předpověď hlásí možnost deště. Podobné počasí pak bude pokračovat taky v úterý. To ale odpoledne, kromě deště, může výjimečně přijít i bouřka. Paprsky se nám vrátí ve středu. Během dne bude jasno až polojasno. Zatímco na začátku týdne bude mít sluníčko malou sílu a UV index bude nízký, ve středu se raději má známe opalovákem. UV index nám totiž vyskočí na 6. Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šterberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlost pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: 55. Pokud se vám tenhle návrat do hudební minulosti líbil, nalaďte si nás každý všední den od 9 dopoledne. Vezmeme vás totiž na procházku pamětí. Teď už ale zpátky do současnosti. Před námi je kapela Chinasky, Bruno Mars a za 10 minut taky tipy kam vrazit. Užívejte si sváteční neděli 5. července.
1: Rádio Hana.

0: si užíváme plnými doušky, pokud byste chtěli taky a táhne vás to do akce. Máme pro vás na Rádiu Haná tipy, kam vyrazit.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Užijeme si třeba Dřevorockfest, tradiční letní open air festival v areálu zámku v Dřevohostěcích. Zahrají kapely jako Dimitri, Tublatanka, Vysací zámek, Krucipis, Alkeholu nebo třeba Mňága až Dorb. Už dneska v Dřevohostěcích. Ještě dnes můžeme zajít taky na jízdu králů, kroje, řemesla, průvod, dechovka, to všechno bude. K tomu navíc i hanácký trojboj v Doloplazích u Olomouce. Kdo se cítí spíše na nějakou tu zábavu v sedě, ocení nabitý program v olomouckém Premier Cinemas, romantická komedie po večerce, sci-fi den odhalení nebo hororové scary movie. Tak co? Kam to táhne vás?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: Vánoce zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Rádio Hana.

0: Rihanna právě dohrál v blbým věku Xindl X. Před námi už jsou teď furtovníci, kteří nás zase vezmou na výlet. A jak jinak na rádiu Hana, než v hanáčtině. Zůstaňte s námi, už za chvíli pro vás máme zprávy, počasí i dopravní přehled. Jsme tady totiž pro vás.
1: Rádio Hana uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Dneska se vedáme znova do času dávně pradávných. Hradiště nad Hlínskem na Předovsko bylo 5000 let zpátky hlavním centrem obchodu a služeb na dolním toku Bečve. Významu odpovídalo místama až 5 metrů vysoký opevnění. Ani tak to místí neochránilo před pokrokem v podobě měděných nástrojů. Te začle vetlačovat strho kamenné vercajk, který ho byli řemeslníci na hradišťo Ohlínska velcí producenti. Dneska byste toť takovou dobovou průmyslovou zónu hledali marně. Lokalita byla systematicky zkoumaná archeologem Jiřím Pavličkem v letech 1967 až 1971. Dávno sláva přepomíná informační cedula s popisem, jak to tam, kde se fungovalo. Na hradiště si můžete odskočit po modré z Lipníka nad Bečvou, kolem vede aj cyklotrasa.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Hana. Rádio Hana. My

0: Jsme s vámi třeba i během nedělního svátku, ať už si užíváte volno nebo zrovna dneska musíte na směnu, budeme vám pro lepší náladu servírovat náš nejlepší hudební výběr. K tomu taky otevíráme náš rádiový jukebox, kde vyřizujeme vaše vzkazy a hrajeme na přání. Tak se nám ozvěte. Kromě vašich vybraných songů pro vás připravujeme taky
1: Hit za hitem.
0: Hit za hitem třeba Eivu Max.

0: dopravu. Přesný čas je 9 hodin a 57 minut.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Zákazy kvůli suchu v Olomouci a okolí. Místní vodoprávní úřad kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod z řeky Bystřice a jejich přítoků. Opatření platí pro obce a města Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany a Olomouc, a to do 15. září. Zákaz nakládání s povrchovými vodami se týká i Trusovického a Dolanského potoka, včetně všech jejich přítoků. Omezení má chránit vodní ekosystémy a toto platí do půlky září pro Bělkovice, Lašťany a Dolany. Přerovské náměstí Tomáše Garrigua Masaryka nově zdobí 8 platanů v mobilních nádobách. Toto dočasné řešení má do centra města přinést více stínu a výrazně lidem zpříjemnit pobyt v horkých dnech. Stromy budou na místě dělat parádu až do doby, než náměstí projde plánovanou celkovou revitalizací. Zatímco se politici snaží zachránit mládež před kratomem, skutečným problémem českých dětí zůstává alkohol. Průzkumy ukazují, že pravidelně pije téměř třetina nezletilých a u dětí mladších 15 let je to dokonce každý pátý. Vysoká tolerance pití a snadná dostupnost alkoholu tak v naší společnosti představují pro mladé alarmující hrozbu.
1: Sport.
3: Český vodní slalomář Lukáš Kratochvíl přiváží z mistrovství světa do 23 let v polském Krakově stříbrnou medaili. Při obhajobě svého mistrovského titulu skončil těsně pod vrcholem a úplně stejný cenný kov vybojoval i v týmovém závodu hlídek. 21-letý talent tak znovu potvrdil, že patří k absolutní světové špičce.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i v neděli.

0: Kráľovské leto nahané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Pondělí nám slibuje zamračenou oblohu, ta by se nám ale sem tam mohla protrhat až na polojasno. Místy čekáme přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima vyšplhají k 21 až 25 stupňům. Podobné to pak bude i v úterý. Čekáme zataženo až oblačno, dešťové kapky nám zabubnují na okna ve většině regionu. Rtuť teploměru nepřikročí 24 stupňů. Zlom by mohl přijít ve středu. Ráno nám sice ještě mohou doznívat poslední přehánky, během dne by se ale mělo vyjasnit. A to i na skoro jasno. Oproti tomuto týdnu nám trochu vzroste aktivita komárů, stále by ale měla zůstat převážně na mírném stupni.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. S letními teplotami roste na našich silnicích nervozita. A podle dopravních expertů stačí v kabině auta více než 25 stupňů, aby řidiči začínali jednat zbrkle. Agresivní chování řidičů stojí až za 40% smrtelných nehod. Pokud se na cestě dostaneme do situace, kdy nás někdo nebezpečně předjíždí nebo vybržďuje, nejbezpečnějším řešením je neeskalovat konflikt, okamžitě ubrat plyn a nechat dotyčného odjet. Případně na moment zastavit na parkovišti. Klidný a bezpečný návrat z cest přeje Rádio Haná.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Rádio Haná.
3: A Jukebox. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Hana jsme otevřeli náš víkendový jukebox, hrajeme na přání a vyřizujeme vaše vzkazy. Máme tady jeden pozdrav pro Pavlínu a Vaška, kteří nás poslouchají z Polska. Dnes prý plánují výlet na Hejšovinu, tak přejeme, ať se jim daří. Vzkaz tu máme taky pro Moniku, ta se dneska nad ránem vrátila z Anglie. Její přítelkyně by chtěla poslat písničku Golden od K-pop Demon Hunters. Moni, tady je, chcete nám taky poslat vzkaz? Napište nám na e-mail nebo třeba na Facebook, budeme se těšit.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíc.

neděli je s vámi Rádio Hana. Vaříte a chcete si zatančit na svou nejoblíbenější petku? Tak si o ní řekněte. Až do 12 hodin máme otevřený jukebox, ve kterém vám hrajeme na přání a vyřizujeme vaše vzkazy. Napsat nám můžete na e-mail, na Facebook nebo třeba na WhatsApp. O písničku si můžete zavolat přímo do studia. A to na čísle 585 22 55 88. Budeme se na vás těšit.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
2: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
5: Mother of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
5: Mother of Rock.
6: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
7: Rádio Hana
8: a Jukebox.

Buongiorno z Rádia Hana. Je tady volná neděle, před námi volné pondělí, můžeme hodit nohy na stůl, dát si nějaké dobré pití a k tomu ideálně i nějakou skvělou svačinku. My pro vás máme italské sýry, pojďme si o ně zasoutěžit v dalším kole Italské.

se po prvních tónech dovolá nejrychleji na číslo 585-225-588, vyhrává balíček sýrů. Každý výherce se navíc může zapojit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí se na našem webu radiohana.cz zaregistrovat na zveřejněném odkazu. Tak co, kdo se nám dovolá?

Soutěžíme o sýr Gran Moravia, vyráběný v litovelské sýrárně z českého mléka podle italské receptury rodiny Bradzále. Je bez laktózy a má 31 gramů bílkovin. Najdete ho v prodejnách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravazio.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

0: Na Rádiu Hana dohrála italská pecka Gloria. My soutěžíme s italským létem na Hané a na lince už máme dnešní výherkyni, která si od nás odnese sýry a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Dobrý den, koho máme na lince?
1: Dobrý den, zdravím všechny do Rádia Hana, včetně vašich posluchačů, tady Bohdana z Rýmařova.
0: Bohdano, vy jste si právě jedním jediným telefonátem vyhrála balíček sýrů, co na to říkáte?
1: No je to prostě super, já jsem to zkoušela celý týden, nevycházelo a v neděli se mi to podařilo. Jsem prostě nadšená, děkuji moc.
0: No o to lepší je teda dneska ten sváteční den. S kým si ty sýry dáte?
1: Určitě s nejbližšími, s rodinou, my jsme taková sírová rodina, sýry milujeme, takže s manželem, s dětma, Milou, Myškou, Kubíkem, prostě si to užijem. Wow, děkuji strašně moc.
0: No tak to my vám přejeme dobrou chuť všem a taky vám samozřejmě gratulujeme za vaši výhru. Pokud se chcete zařadit do slosování o pobyt v Bergamu, nezapomeňte se do hry registrovat, odkaz najdete na našem webu radiohana.cz. No a vy ostatní, vy nesmutněte, už zítra ráno budeme soutěžit znovu. Tentokrát se můžeme těšit na italskou kávu.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Italiana. Radio Hana.
4: Vaše letní rádio.

0: věcí.
1: Posloucháte Rádio Hana, pod naším facebookovým příspěvkem nám píšete, co máte dneska v plánu. Kdybyste ale náhodou ještě neměli úplně jasno, máme tady pro vás několik tipů, kam vyrazit.
2: Rádio Hana a Jukebox. Rádio Hana. Kam vyrazit?
1: Na našich vlnách sledujeme, co se kde děje, máme pro vás přehled akcí, které byste si neměli nechat ujít. V Olomouci to žije, příměstské tábory, astronautický výcvik, Mozart v karanténě, tyhle a další tipy na prázdniny najdeme na webu olomouc.cz. Dnes a zítra probíhá také levandulový festival, těšíme se na spoustu zábavy a hudby mezi levandulami. Na akci vystoupí třeba Opět a Radeček, Ztracené ráj, Děda Mládek i Legal Band nebo zpívající právník Ivo Jahelka. Připravené je i skvělé občerstvení. V plném proudu je i letní sezóna na hradu Šternberg. Hlavní nabídka zahrnuje dva prohlídkové okruhy, a to knížecí sídlo a rodinný hrad. K létu neodmyslitelně patří i venkovní kina, třeba letní kino Mostkovice. Dnes dávají komedii Někdo to rád v Plzni. Film plný bláznivých příběhů v jednom městě. Začíná se vždy v 9:30 večer. Sednout před plátno můžeme i vevnitř, třeba na animák Mimoni a Monstra. Ten se promítá o tomto víkendu v olomouckém Premier Cinemas, v Prostějově nebo třeba v Boskovicích. Program je pestrý, stačí si jen vybrat.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
3: Udělal to parádě, pojď synu!
2: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
3: Je to gól!
2: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
2: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
2: Snad

0: je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
1: Rádio Hana.

0: Na Rádiu Hana máme jukebox v plném proudu, vyřizujeme vaše vzkazy a hrajeme písničky na přání. I když je dneska svátek, někteří z vás nám píšou, že dnešek má to spíše pracovní. Ivana si sobotu užila v termálních lázních, dnes už ale pracuje. A makat šel dneska i Michal, ten ale ještě ke všemu úplně nevyspalý, protože včera čekal na příchod své dcery, když se večer zatoulala s kamarády. Máme tady i jednu písničku na přání. Tomáš Nedbal posílá Heleně Kalejové song Watermelon Sugar od Harryho Stylese. To je taková letní klasika.
1: Vaše letní rádio.
2: Rádio Hana.

kafarná ikona české popové scény, což mimochodem dokázala třeba tím, že vyprodala 3 koncerty na stadionu v Edenu a zájemců bylo tolik, že by to asi dalo i na 4. Takovéhle kapacity vám hrajeme a budeme i po 11. hodině na rádiu Hana. Hit za

0: třeba Daniel Landa.
1: Seržante písek je bílý, jak paže Daniel.
0: Pro každého tady prostě něco máme. A to i pro ty, co chtějí pravidelně aktuální informace. Tady jsou naše zprávy, počasí a doprava. Je 10 hodin a 55 minut.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Olomoucký dětský sbor Mladší Campanella slaví obrovský úspěch za hranicemi. Na mezinárodní soutěži v Bratislavě vybojovali tito talentovaní zpěváci prestižní zlaté pásmo. Všem dětem i učitelům moc gratulujeme a držíme palce v dalším zpívání.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Historický Pavlínin dvůr v Šumperku se od 9. do 11. července znovu promění v divadelní scénu pod širým nebem. Po úspěšném prvním ročníku se tam vrací festival Divadlo ve dvoře, který nabídne 3 dny plné nového cirkusu, divadelních hitů i pohádek pro celou rodinu. Minimální mzda v Česku by mohla od příštího ledna poskočit o 2500 korun na celkových 24 900 korun. Podle chystaného vládního nařízení by pak tento základní výdělek mohl v roce 2028 dosáhnout dokonce na 26 900 korun.
2: Sport.
4: Na fotbalovém světovém šampionátu se schyluje k velké bitvě, ve které domácí Mexiko vyzve favorizovanou Anglii. K tomuto osmifinálovému zápasu nastoupí oba týmy na slavném astéckém stadionu v pondělí brzy nad ránem našeho času.
2: Počasí.
0: 16 hodin a 9 minut, přesně tolik času máme dnes denní světlo. Slunce nám vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut a zapadne přesně v 9. Víme, jak bude. Dnešek se nese ve znamení převážně zatažené oblohy. Na většině míst nám zaprší, předpověď hlásí 1 až 10 mm. K večeru by ale kapek mělo ubývat. Teplotní maxima dnes naměříme mezi 20 a 24 stupni. V pondělí pak očekáváme velice podobné počasí, jen sluníčko by se nám sem tam mohlo na chvíli ukázat. Víme, jak se jezdí tady. Na svých cestách počítáme s omezením na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník-Olomouc za exitem Nemilany. Probíhají tady údržbové práce, provoz je veden 2 provizorními pruhy. I dneska počítáme se zdržením při průjezdu obcí Zašová. Probíhá tady totiž pouť, centrum obce proto nebude pro řidiče autem dostupné. Objízdná trasa tradičně vede kolem pohostinství u Václava, dále ulicí Zašovské školy, nad Klášterní zahradou až k horní prodejně potravin. V největší špičce počítáme s kyvadlovým řízením dopravy. Podobnou situaci pak máme i ve Žlutavě. Kvůli pouti dáváme při průjezdu pozor. Přejeme vám pohodovou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Rádio Hana.
2: A Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Haná se vás ptáme, jak si užíváte prodloužený víkend a máme tady od vás několik odpovědí. Pojďme se na některé z nich mrknout. Libor se dnes těší na pouť na Velehradě. Vybereme pokladničky a hurá na kolotoče, píše. Simone zase vyráží na sele na Rožni v Bystru o Borovice v Bohuňovicích. Kromě parádního masa jim tam k tomu prý od 5 hodin odpoledne zahraje taky kapela Vítkův Sextet. Máme tu i speciální vzkaz, a to pro babičku a maminku Martu Mikulovou. K dnešním narozeninám Jiří, Tereska i Marta přejí všechno nejlepší a hlavně zdravíčko. Posílají spolu písničku Tančíme spolu od kapely Jelen.
1: Tady je Rádio Haná. Hezký víkend.

S vámi je Rádio Haná, kde hrajeme pro všechny. Ještě do 12 hodin si u nás pořád můžete nechat zahrát vaši oblíbenou písničku. Stačí si o ně zavolat k nám do studia. Vzkazy nám můžete napsat do komentářů na Facebooku pod příspěvek nebo třeba na e-mail. Tak se nám ozvěte.

poslouchejte, užívejte. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.

0: Poslouchejte, užívejte.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Rádio Hana
6: a Jukebox.

0: hodu, hrajeme vám i na dovolené, třeba Dušanovi, hrajeme až do Tajska. Od bazénu v krásném hotelu nás ladí taky Anna, posílá fotku a vypadá to, že jim tam rozhodně svítí sluníčko trochu víc, než nám tady počasí, tedy na dovolené, nezradilo. Uf. A do studia se nám dovolal taky nejvěrnější posluchač Jirka, ten by chtěl zanechat písničku Power of Love od Celine Dion, věnuji všem posluchačům, tak si ji teď společně vychutnáme.
1: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: S vámi je Rádio Hana. Hrajeme vám k vaření oběda, do auta, na cesty, na zahrádku, ale třeba i do postele, pokud si dnes dopřáváte opravdu dlouhé přispání. Dneska je svátek, relaxujte, my ten sport pořešíme za vás. Třeba teď magazínem o fotbalovém šampionátu.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli.
2: Mistrovství světa ve fotbale. Infoservis.
0: Fotbalový fenomén Cristiano Ronaldo dál popírá zákony času a přepisuje historické tabulky. V dramatické bitvě proti Chorvatsku v pátek nastoupil jako vůbec nejstarší hráč v dějinách vyřazovací fáze mistrovství světa. A k tomu, aby zazářil, mu stačil neuvěřitelný minimalismus. Soupeřově vápně měl za celý zápas jediný dotek s míčem, a to nekompromisně proměněnou penaltu, která nasměrovala Portugalsko k výhře 2-1. 10 minut před koncem sice Ronaldo poprvé na šampionátu střídal, to se ale ukázalo jako dobrá volba. Střídající hráči nakonec vybojovali postupový gol. Celý portugalský tým pak po zápase poslal emotivní vzkaz do nebe svému parťákovi Diogu Jotovi, který tragicky zemřel přesně před rokem. V osmifinále teď na Portugalce čeká absolutní lahutka, třaskavé sousedské derby proti Španělsku. To si vychutnáme už zítra. A na našem rádiu to rozhodně budeme sledovat.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Na Rádiu Hana máme teď otevřený náš rádiový jukebox, vyřizujeme vaše vzkazy a hrajeme písničky na přání. Pozdrav posíláme třeba Hance, která nám dnes píše, že vyráží za dědou na pouť do Kladek. Přejeme, ať si to pořádně užijete. Luděk Koupil se nám zase pochlubil, že se dnes chystá na Dřevo Rock Fest do Dřevohostic. Těší se na kapely, jako je Vysací zámek, Krucipisk, Alkehol nebo třeba Mňága a Ždorb. Máme tu taky dvě písničky na přání. Karel nechává poslat Miladě a Vendině Pink Floydy a hned po nich jste si k ním zavolali taky o písničku od Karla Gotta. Tak tady jsou.
1: Rádio Hana.

když se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: I před 12. hodinou vám dělá společnost Rádio Haná. Plujeme s vámi na vlně letní energie a budeme v tom pokračovat i po 12. hodině. Pojďme se mrknout, na co se můžeme těšit.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
1: Bude Miloš Birka.
3: Vím, že máš správný liek, konec pilu je.
1: Alex Warren.
4: Oh mama, you're taking me out.
1: Možná co zní i song, který bude oznamovat další kolo soutěže Italské léto na Hané. Kdo ví, bude to dneska odpoledne, dneska večer, nebo možná až zítra ráno, to poznáme, jakmile zahrají tyhle tóny. Teď už ale jedeme dál, před námi jsou zprávy počasí doprava, aktuální čas je 11 hodin a 54 minut.
2: 12 hodin.
5: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
6: Posloucháte zprávy? Kupa dětí přišla na svět v uplynulém měsíci v porodnici fakultní nemocnice Olomouc. 155 miminek, z toho 78 kluků a 77 holčiček. Klukům tu dávali rodiče nejčastěji jméno Adam a děvčatům jméno Emma. S jedním či se dvěma M.
2: Místní rádio, místní zprávy.
6: Nová šance pro použité, ale stále funkční věci. Ve sběrném dvoře na Hrázi v Přerově začal zkušebně provoz nového Reuse Pointu. Lidé sem mohou během července nosit zachovalé knihy, hračky, sportovní či zahradní potřeby. Od srpna si je pak zájemci budou moci odnést za symbolický poplatek. Informuje o tom město. Už se to blíží. Blansko začátkem srpna otevře nový plavecký areál na sportovním ostrově. Město na něj čekalo 5 let. Největší investice v historii Blanska za více než 320 milionů korun přináší 25-metrový bazén i zázemí pro rodiny. Chystají se změny v takzvané superdávce, které slibují více peněz pro samoživitele a spravedlivější příspěvky na bydlení podle skutečných cen nájmů. Ministerstvo práce a sociálních věcí zanalyzovalo téměř 270 tisíc žádostí a slibuje, že nová pravidla pomohou desítkám tisíc domácností.
2: Sport.
6: Skvělá zpráva pro český sport. Naši volejbalisté se poprvé v historii stali mistry Evropy v kategorii do 22 let. Svěřenci trenéra Michala Nekoli tak na šampionátu v Portugalsku vylepšili předloňský bronz a tentokrát vybojovali rovnou ty nejcennější medaile.

0: Italské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Neděle je ve znamení spíše šedé oblohy. Ve většině regionu by nám mělo i zapršet. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 24 stupňům. Velkou oblačnost pak očekáváme i ve sváteční pondělí. Přechodně by se nám to ale mohlo trochu protrhat až na polojasno. Místy mohou přijít přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima nepřesáhnou 25 stupňů. Alergici, pokud plánujete vrazit do přírody, právě nám probíhá sezóna pilu travin a bylin. Odborníci doporučují preventivně nasadit léky proti alergii.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Pokud se v Olomouci chystáme autem do fakultní nemocnice, nezapomeneme na uzavírku v ulici Za nemocnicí, a to konkrétně mezi klinikou psychiatrií a porodnicko-gynekologickou klinikou. Omezení bude trvat až do konce srpna. Při plánování cesty myslíme taky na zúžení silnice na dva jízdní pruhy na dálnici D1 na trase Lipník Hranice mezi 302. a 303. kilometrem. Uzavírka by se měla otevřít už v nadcházející úterý. Opatrně pak pojedeme i na D49 na trase Hulín Frišták. U Třebětic je provoz zúžen do dvou pruhů, je tady taky uzavřený nájezd na dálnici. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Podle webu TMZ totiž jedná o vystoupení na finále mistrovství světa ve fotbale, které vypukne 19. července. Pokud to klapne, zařadí se po bok Madony nebo Shakiry. Stadion v New Jersey tak možná zažije naprosté šílenství. Držíme pěsti, ať to vyjde, protože to by byla pořádná jízda. V jízdě pokračujeme i u nás, posíláme vám další hit za hitem.

Český megahit a skvělé gastrobomby jsou vaše. Ráno vás dokonale nakopne voňavá italská káva. V poledne si pochutnáte na skvělých těstovinách a odpoledne k letnímu vínu dostanete luxusní italský.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady sváteční neděle 5. července, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Připomínáme si výročí jejich příchodu na Velkou Moravu, který se udál kolem roku 863. Jestli i dneska, na neděli a dokonce na svátek pracujete, pravděpodobně jste dnešní oslavenci. Máme totiž den workoholiků. Kromě toho dnešní datum patří taky Mezinárodnímu dni obětí zdarma, tak snad jich dneska dostanete co nejvíce. Narozeniny dnes slaví rodák z Hané, úspěšný fotbalista David Rozehnal. Hrál v Belgii, Francii, Anglii, Itálii, Německu a samozřejmě taky v naší olomoucké Signě. Davide, zdravíme a přejeme k dnešnímu dni všechno nejlepší. Vydařenou sváteční neděli 5. července pak přejeme i vám, všem posluchačům.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Vítejte u zpráv. Modernizace semaforů v centru Olomouce. Od úterý začne modernizace křižovatky na náměstí Hrdinů a do srpna se zcela zavře pro neveřejnou dopravu. Projíždět bude moci jen městská hromadná doprava a linková. Po dokončení prací na náměstí Hrdinů se dělníci v Olomouci přesunou na křižovatku Třídy svobody a Havlíčkovy ulice. Tady se ale na modernizaci semaforu bude pracovat za provozu.
1: Semafory jsou už dnes na těchto křižovatkách v havarijním stavu. Ta rekonstrukce odstraní její dosavadní havarijní stav, který bylo bohužel výrazně komplikoval dopravu, protože tam už docházelo k výpadku semaforu. Ale bude mít taky ten efekt, že zlepší plynulost dopravy v centru města díky propojení křižovatek koordinačním kabelem. Tady ta rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách a hotovo by mělo být do října.
0: Komentuje investiční náměstek primátorky Olomouce Miloš Tichý. Situace se suchem je ve velké části Olomouckého kraje a na jižní Moravě už naprosto kritická. Upozorňují na to vědci z projektu Intersucho s tím, že v půdě aktuálně chybí obrovské množství vody. Pro místní zemědělce a přírodu to tak představuje opravdu vážný problém. Sport. Fotbalový fenomén Lionel Messi na mistrovství světa v Miami dál přepisuje historické tabulky. Svým 20. gólem na světovém šampionátu pomohl Argentině k postupu do osmifinále. 39-letý kanonýr skóroval už ve čtvrtém zápase v řadě a se 7 trefami vede tabulku střelců turnaje.
2: Počasí. Víme, jak bude. Sluníčko si dnes i v pondělí dává pauzu. Zatímco ale dneska přes mraky skoro není vidět, zítra by se nám oblačnost přechodně mohla protrhat, a to až na polojasno. Oba dny předpověď hlásí možnost deště. Podobné počasí pak bude pokračovat taky v úterý. To ale odpoledne, kromě deště, může výjimečně přijít i bouřka. Paprsky se nám vrátí ve středu. Během dne bude jasno až polojasno. Zatímco na začátku týdne bude mít sluníčko malou sílu a UV index bude nízký, ve středu se raději má známe opalovákem. UV index nám totiž vyskočí na 6. Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šterberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici u silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlost pohlídáme v

Společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: nádhera, můžeme si parádně užít prodloužený víkend. A pokud jste nestihli nakoupit na grilovačku nebo vám doma došlo kafe, žádnou paniku. Na tyhle červencové státní svátky se totiž zákaz prodeje nevztahuje, takže obchody mají dnes i zítra normálně otevřeno. Užívejte si pohodu a klidný zbytek neděle.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás. Svět kolem nás se zbláznil.
0: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
1: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
0: Přes 3,5 hodiny.
1: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
0: A je to prostě totální balzám na duši.
1: Rádio Haná.
0: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden

0: 18.90 až do 7. července. Kaufland.
1: Litovelské pivobraní. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Každý den.

Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rozlučení. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojeni. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
5: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých sousedů, svých záhadných sousedů z horního patra, a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
6: Guys, that is so nice. Thank you.
7: Yeah.
6: Say thank you, Joe.
7: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou ruským pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas, americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Rádio Hana.
4: Vaše letní rádio.
5: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dovéa Ládia. Užijte si to. Má

0: Posloucháte zprávy. Zákazy kvůli suchu v Olomouci a okolí. Místní vodoprávní úřad kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod z řeky Bystřice a jejich přítoků. Opatření platí pro obce a města Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany a Olomouc, a to do 15. září. Zákaz nakládání s povrchovými vodami se týká i Trusovického a Dolanského potoka, včetně všech jejich přítoků. Omezení má chránit vodní ekosystémy a toto platí do půlky září pro Bělkovice, Lašťany a Dolany. Přerovské náměstí Tomáše Garrigua Masaryka nově zdobí 8 platanů v mobilních nádobách. Toto dočasné řešení má do centra města přinést více stínu a výrazně lidem zpříjemnit pobyt v horkých dnech. Stromy budou na místě dělat parádu až do doby, než náměstí projde plánovanou celkovou revitalizací. Zatímco se politici snaží zachránit mládež před kratomem, skutečným problémem českých dětí zůstává alkohol. Průzkumy ukazují, že pravidelně pije téměř třetina nezletilých a u dětí mladších 15 let je to dokonce každý pátý. Vysoká tolerance pití a snadná dostupnost alkoholu tak v naší společnosti představují pro mladé alarmující hrozbu. Sport. Český vodní slalomář Lukáš Kratochvíl přiváží z mistrovství světa do 23 let v polském Krakově stříbrnou medaili. Při obhajobě svého mistrovského titulu skončil těsně pod vrcholem a úplně stejný cenný kov vybojoval i v týmovém závodu hlídek. 21-letý talent tak znovu potvrdil, že patří k absolutní světové špičce.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i o

0: Italské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Pondělí nám slibuje zamračenou oblohu, ta by se nám ale sem tam mohla protrhat až na polojasno. Místy čekáme přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima vyšplhají k 21 až 25 stupňům. Podobné to pak bude i v úterý. Čekáme zataženo až oblačno, dešťové kapky nám zabubnují na okna ve většině regionu. Rtuť teploměru nepřekročí 24 stupňů. Zlom by mohl přijít ve středu. Ráno nám sice ještě mohou doznívat poslední přehánky, během dne by se ale mělo vyjasnit, a to i na skoro jasno. Oproti tomuto týdnu nám trochu vzroste aktivita komárů, stále by ale měla zůstat převážně na mírném stupni.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. S letními teplotami roste na našich silnicích nervozita. A podle dopravních expertů stačí v kabině auta více než 25 stupňů, aby řidiči začínali jednat zbrkle. Agresivní chování řidičů stojí až za 40% smrtelných nehod. Pokud se na cestě dostaneme do situace, kdy nás někdo nebezpečně předjíždí nebo vybržďuje, nejbezpečnějším řešením je neeskalovat konflikt, okamžitě ubrat plyn a nechat dotyčného odjet. Případně na moment zastavit na parkovišti. Klidný a bezpečný návrat z cest přeje Rádio Haná.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

Nová data ukazují, že zájem o svatbu u mladých žen prudce klesá. Zatímco před 30 lety snilo o závoji přes 80% středoškolaček, dnes je to už jen 61%. Mladí muži jsou naopak stále stejní. Jejich touha po chomoutu se za celá desetiletí téměř nezměnila. Ať už plánujete svatbu nebo single život, Rádio Haná vám k tomu právě teď servíruje ten nejlepší hudební výběr. Buongiorno, tady

0: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: budete salutant.
1: O čem se píše?
2: Na našich vlnách vám chceme šetřit čas. Čteme proto za vás regionální zprávy a vy už si pak můžete poslechnout jen náš přehled. Víme, o čem se píše. Moravské divadlo v Olomouci navštívilo v uplynulé divadelní sezóně 98 tisíc diváků. To je o 4 tisíce více než loni. O tom píše Olomoucký report. Šumperská radnice nabídne podnikatelům pomoc, aby si změnili rušivou vizuální podobu svých reklam, vývěsních štítů i výloh v historickém centru města. Pro boj s vizuálním smogem poskytne město živnostníkům až 40 tisíc korun. Detaily pro nás má Šumperský rej. Řidiče i cestující městské hromadné dopravy čekají během července dopravní omezení v souvislosti s rekonstrukcí silnice v Hranické ulici v Předmostí. Bližší informace přináší web města Přerova www.přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše.
3: Rádio Hana. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
5: A my budeme tancovat, až do samého rána.
4: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.

0: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Olomoucký dětský sbor mladší Campanella slaví obrovský úspěch za hranicemi. Na mezinárodní soutěži v Bratislavě vybojovali tito talentovaní zpěváci prestižní zlaté pásmo. Všem dětem i učitelům moc gratulujeme a držíme palce v dalším zpívání.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Historický Pavlínin dvůr v Šumperku se od 9. do 11. července znovu promění v divadelní scénu pod širým nebem. Po úspěšném prvním ročníku se tam vrací festival Divadlo ve dvoře, který nabídne 3 dny plné nového cirkusu, divadelních hitů i pohádek pro celou rodinu. Minimální mzda v Česku by mohla od příštího ledna poskočit o 2500 korun na celkových 24 900 korun. Podle chystaného vládního nařízení by pak tento základní výdělek mohl v roce 2028 dosáhnout dokonce na 26 900 korun.
1: Sport.
0: Na fotbalovém světovém šampionátu se schyluje k velké bitvě, ve které domácí Mexiko vyzve favorizovanou Anglii. K tomuto osmifinálovému zápasu nastoupí oba týmy na slavném aztéckém stadionu v pondělí brzy nad ránem našeho času.
1: Počasí.
2: 16 hodin a 9 minut, přesně tolik času máme dnes denní světlo. Slunce nám vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut a zapadne přesně v 9. Víme, jak bude. Dnešek se nese ve znamení převážně zatažené oblohy. Na většině míst nám zaprší, předpověď hlásí 1 až 10 mm. K večeru by ale kapek mělo ubývat. Teplotní maxima dnes naměříme mezi 20 a 24 stupni. V pondělí pak očekáváme velice podobné počasí, jen sluníčko by se nám sem tam mohlo na chvíli ukázat. Víme, jak se jezdí tady. Na svých cestách počítáme s omezením na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník-Olomouc za exitem Nemilany. Probíhají tady údržbové práce, provoz je veden 2 provizorními pruhy. I dneska počítáme se zdržením při průjezdu obcí Zašová. Probíhá tady totiž pouť, centrum obce proto nebude pro řidiče autem dostupné. Objízdná trasa tradičně vede kolem pohostinství u Václava, dále ulicí Zašovské školy, nad Klášterní zahradou až k horní prodejně potravin. Největší špičce počítáme s kyvadlovým řízením dopravy. Podobnou situaci pak máme i ve Žlutavě. Kvůli pouti dáváme při průjezdu pozor. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: nejlepší hudební výběr hrajeme, ale taky vám o něm rádi přinášíme čerstvé novinky. A tahle je teda obrovská. Hudební svět zažil svatbu století. 14-násobná vítězka Grammy Taylor Swift a hvězda amerického fotbalu Travis Kelce si řekli své ano. Na počest novomanželů se dokonce modře rozsvítila i slavná Empire State Building. Pár v luxusních modelech od Diora oddal jejich dlouholetý přítel, herec Adam Sandler. My novomanželům gratulujeme a vy se na vlnách Rádia Haná nechte unášet dál, čeká vás ten nejlepší hudební výběr.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden

0: 18.90 až do 7. července. Kaufland.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.

0: vyrazit.
1: Na našich vlnách sledujeme, co se kde děje, máme pro vás přehled akcí, které byste si neměli nechat ujít. V Olomouci to žije, příměstské tábory, astronautický výcvik, Mozart v karanténě, tyhle a další tipy na prázdniny najdeme na webu olomouc.cz. Dnes a zítra probíhá také levandulový festival. Těšíme se na spoustu zábavy a hudby mezi levandulami. Na akci vystoupí třeba Opět a Radeček, Ztracené ráj, Děda Mládek i Legal Band nebo zpívající právník Ivo Jahelka. Připravené je i skvělé občerstvení. V plném proudu je i letní sezóna na hradu Šternberg. Hlavní nabídka zahrnuje dva prohlídkové okruhy, a to knížecí sídlo a rodinný hrad. K létu neodmyslitelně patří i venkovní kina, třeba letní kino Mostkovice. Dnes dávají komedii Někdo to rád v Plzni. Film plný bláznivých příběhů v jednom městě. Začíná se vždy v 9:30 večer. Sednout před plátno můžeme i vevnitř, třeba na animák Mimoni a Monstra. Ten se promítá o tomto víkendu v olomouckém Premier Cinemas, v Prostějově nebo třeba v Boskovicích. Program je pestrý, stačí si jen vybrat.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
2: Je to gól!
0: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
0: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Plánujete víkend? Hledá

0: za 24,90 a Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
2: Rádio Hana.

0: Posloucháte zprávy. Kupa dětí přišla na svět v uplynulém měsíci v porodnici fakultní nemocnice Olomouc. 155 miminek, z toho 78 kluků a 77 holčiček. Klukům tu dávali rodiče nejčastěji jméno Adam a děvčatům jméno Emma. S jedním či se dvěma M.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Nová šance pro použité, ale stále funkční věci. Ve sběrném dvoře na Hrázi v Přerově začal zkušebně provoz nového Reuse Pointu. Lidé sem mohou během července nosit zachovalé knihy, hračky, sportovní či zahradní potřeby. Od srpna si je pak zájemci budou moci odnést za symbolický poplatek. Informuje o tom město. Už se to blíží. Blansko začátkem srpna otevře nový plavecký areál na sportovním ostrově. Město na něj čekalo 5 let. Největší investice v historii Blanska za více než 320 milionů korun přináší 25-metrový bazén i zázemí pro rodiny. Chystají se změny v takzvané superdávce, které slibují více peněz pro samoživitele a spravedlivější příspěvky na bydlení podle skutečných cen nájmů. Ministerstvo práce a sociálních věcí zanalyzovalo téměř 270 tisíc žádostí a slibuje, že nová pravidla pomohou desítkám tisíc domácností.
1: Sport.
0: Skvělá zpráva pro český sport. Naši volejbalisté se poprvé v historii stali mistry Evropy v kategorii do 22 let. Svěřenci trenéra Michala Nekoly tak na šampionátu v Portugalsku vylepšili předloňský bronz a tentokrát vybojovali rovnou ty nejcennější medaile.

0: Tropické leto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Neděle je ve znamení spíše šedé oblohy. Ve většině regionu by nám mělo i zapršet. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 24 stupňům. Velkou oblačnost pak očekáváme i ve sváteční pondělí. Přechodně by se nám to ale mohlo trochu protrhat až na polojasno. Místy mohou přijít přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima nepřesáhnou 25 stupňů. Alergici, pokud plánujete vrazit do přírody, právě nám probíhá sezóna pilu travin a bylin. Odborníci doporučují preventivně nasadit léky proti alergii.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Pokud se v Olomouci chystáme autem do fakultní nemocnice, nezapomeneme na uzavírku v ulici Za nemocnicí, a to konkrétně mezi klinikou psychiatrií a porodnicko-gynekologickou klinikou. Omezení bude trvat až do konce srpna. Při plánování cesty myslíme taky na zúžení silnice na dva jízdní pruhy na dálnici D1 na trase Lipník Hranice mezi 302. a 303. kilometrem. Uzavírka by se měla otevřít už v nadcházející úterý. Opatrně pak pojedeme i na D49 na trase Hulín Frišták. U Třebětic je provoz zúžen do dvou pruhů, je tady taky uzavřený nájezd na dálnici. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio.

Hit Radio Hana. Máme pro vás jednu sportovní pikantnost. MMA zápasník Jiří Procházka opět šokuje. Na sociálních sítích ukázal, jak dobrovolně skočil do záhonu kopřiv a nechal si popálit celé tělo. Slavný bojovník to vnímá jako drsný recept na posílení imunity a vystoupení z komfortní zóny. Sice prý kvůli brnění celou noc oka nezamhouřil, ale ráno se cítil jako znovu zrozený. Pokud dáváte přednost bezpečnějšímu relaxu, Rádio Haná vám k němu právě teď servíruje ten nejlepší hudební výběr.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: vámi ty nejzajímavější příběhy a kuriozity, které letošní mistrovství světa přináší. Nabízíme vám je v našem pravidelném fotbalovém infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale infoservis.
2: Fotbalový fenomén Cristiano Ronaldo dál popírá zákony času a přepisuje historické tabulky. V dramatické bitvě proti Chorvatsku v pátek nastoupil jako vůbec nejstarší hráč v dějinách vyřazovací fáze mistrovství světa. A k tomu, aby zazářil, mu stačil neuvěřitelný minimalismus. V soupeřově vápně měl za celý zápas jediný dotek s míčem, a to nekompromisně proměněnou penaltu, která nasměrovala Portugalsko k výhře 2-1. 10 minut před koncem sice Ronaldo poprvé na šampionátu střídal, to se ale ukázalo jako dobrá volba. Střídající hráči nakonec vybojovali postupový gol. Celý portugalský tým pak po zápase poslal emotivní vzkaz do nebe svému parťákovi Diogu Jotovi, který tragicky zemřel přesně před rokem. V osmifinále teď na Portugalce čeká absolutní lahutka, třaskavé sousedské derby proti Španělsku. To si vychutnáme už zítra. A na našem rádiu to rozhodně budeme sledovat.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.

0: 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Vítejte u zpráv. Modernizace semaforů v centru Olomouce. Od úterý začne modernizace křižovatky na náměstí Hrdinů a do srpna se zcela zavře pro neveřejnou dopravu. Projíždět bude moci jen městská hromadná doprava a linková. Po dokončení prací na náměstí Hrdinů se dělníci v Olomouci přesunou na křižovatku Třídy svobody a Havlíčkovy ulice. Tady se ale na modernizaci semaforu bude pracovat za provozu.
3: Semafory jsou už dnes na těchto křižovatkách v havarijním stavu. Ta rekonstrukce odstraní jejich dosavadní havarijní stav, který bylo bohužel výrazně komplikoval dopravu, protože tam už docházelo k výpadkům semaforu. Ale bude mít taky ten efekt, že zlepší plynulost dopravy v centru města díky propojení křižovatek koordinačním kabelem. A ta rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách a hotovo by mělo být do října.
2: Komentuje investiční náměstek primátorky Olomouce Miloš Tichý. Situace se suchem je ve velké části Olomouckého kraje a na jižní Moravě už naprosto kritická. Upozorňují na to vědci z projektu Intersucho s tím, že v půdě aktuálně chybí obrovské množství vody. Pro místní zemědělce a přírodu to tak představuje opravdu vážný problém. Sport. Fotbalový fenomén Lionel Messi na mistrovství světa v Miami dál přepisuje historické tabulky. Svým 20. gólem na světovém šampionátu pomohl Argentině k postupu do osmifinále. 39-letý kanonýr skóroval už ve čtvrtém zápase v řadě a se 7 trefami vede tabulku střelců turnaje.
1: Počasí. Víme, jak bude. Sluníčko si dnes i v pondělí dává pauzu. Zatímco ale dneska přes mraky skoro není vidět, zítra by se nám oblačnost přechodně mohla protrhat. A to až na polojasno. Oba dny předpověď hlásí možnost deště. Podobné počasí pak bude pokračovat taky v úterý. To ale odpoledne, kromě deště, může výjimečně přijít i bouřka. Paprsky se nám vrátí ve středu. Během dne bude jasno až polojasno. Zatímco na začátku týdne bude mít sluníčko malou sílu a UV index bude nízký, ve středu se raději má známe opalovákem. UV index nám totiž vyskočí na 6. Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šterberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlost pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kouflandu a taky Jíbavská. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio.

0: Ladíte Rádio Haná. Vůně šťavnatého stejku nebo klobásky na grilu, to je zkrátka léto, jak má být. Aby se ale příjemný večer nezvrtl v nečekané drama, mají pro nás hasiči z Olomouckého kraje pár rychlých tipů. Základem je mít grill pod dozorem, topit jen správným palivem a pro jistotu mít po ruce láhev s vodou. Pozor taky na balkóny, tam jiskry umí nadělat pěknou neplechu. Neriskujte, grillujte v pohodě a užijte si skvělé jídlo. K tomu vám z Rádia Haná právě teď hraje ten nejlepší hudební výběr.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás. Svět kolem nás se zbláznil.
0: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
1: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech

0: Vaši.
1: Rádio Haná.
0: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: Vánoce zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirk Kampeny není jen show. Je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady sváteční neděle 5. července, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Připomínáme si výročí jejich příchodu na Velkou Moravu, který se udál kolem roku 863. Jestli i dneska, na neděli a dokonce na svátek pracujete, pravděpodobně jste dnešní oslavenci. Máme totiž den workoholiků. Kromě toho dnešní datum patří taky Mezinárodnímu dni obětí zdarma, tak snad jich dneska dostanete co nejvíce. Narozeniny dnes slaví rodák z Hané, úspěšný fotbalista David Rozehnal. Hrál v Belgii, Francii, Anglii, Itálii, Německu a samozřejmě taky v naší olomoucké Signě. Davide, zdravíme a přejeme k dnešnímu dni všechno nejlepší. Vydařenou sváteční neděli 5. července pak přejeme i vám, všem posluchačům.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Tady je Rádio Haná.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočívat.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Posloucháte zprávy. Zákazy kvůli suchu v Olomouci a okolí. Místní vodoprávní úřad kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod z řeky Bystřice a jejich přítoků. Opatření platí pro obce a města Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany a Olomouc, a to do 15. září. Zákaz nakládání s povrchovými vodami se týká i Trusovického a Dolanského potoka, včetně všech jejich přítoků. Omezení má chránit vodní ekosystémy a toto platí do půlky září pro Bělkovice, Lašťany a Dolany. Přerovské náměstí Tomáše Garrigua Masaryka nově zdobí 8 platanů v mobilních nádobách. Toto dočasné řešení má do centra města přinést více stínu a výrazně lidem zpříjemnit pobyt v horkých dnech. Stromy budou na místě dělat parádu až do doby, než náměstí projde plánovanou celkovou revitalizací. Zatímco se politici snaží zachránit mládež před kratomem, skutečným problémem českých dětí zůstává alkohol. Průzkumy ukazují, že pravidelně pije téměř třetina nezletilých a u dětí mladších 15 let je to dokonce každý pátý. Vysoká tolerance pití a snadná dostupnost alkoholu tak v naší společnosti představují pro mladé alarmující hrozbu. Sport. Český vodní slalomář Lukáš Kratochvíl přiváží z mistrovství světa do 23 let v polském Krakově stříbrnou medaili. Při obhajobě svého mistrovského titulu skončil těsně pod vrcholem a úplně stejný cenný kov vybojoval i v týmovém závodu hlídek. 21-letý talent tak znovu potvrdil, že patří k absolutní světové špičce.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i v neděli.

0: italské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Pondělí nám slibuje zamračenou oblohu, ta by se nám ale sem tam mohla protrhat až na polojasno. Místy čekáme přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima vyšplhají k 21 až 25 stupňům. Podobné to pak bude i v úterý. Čekáme zataženo až oblačno, dešťové kapky nám zabubnují na okna ve většině regionu. Rtuť teploměru nepřekročí 24 stupňů. Zlom by mohl přijít ve středu. Ráno nám sice ještě mohou doznívat poslední přehánky, během dne by se ale mělo vyjasnit, a to i na skoro jasno. Oproti tomuto týdnu nám trochu vzroste aktivita komárů, stále by ale měla zůstat převážně na mírném stupni. Víme, jak si jezdí tady. S letními teplotami roste na našich silnicích nervozita. A podle dopravních expertů stačí v kabině auta více než 25 stupňů, aby řidiči začínali jednat zbrkle. Agresivní chování řidičů stojí až za 40% smrtelných nehod. Pokud se na cestě dostaneme do situace, kdy nás někdo nebezpečně předjíždí nebo vybržďuje, nejbezpečnějším řešením je neeskalovat konflikt, okamžitě ubrat plyn a nechat dotyčného odjet. Případně na moment zastavit na parkovišti. Klidný a bezpečný návrat z cest přeje Rádio Haná.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

proudu a před námi je parádní, ničím nerušený letní večer. Pokud si právě užíváte zasloužené volno, grillujete s přáteli nebo jen tak odpočíváte, doufám, že nikam nespěcháte. Dneska i zítra máme totiž svátek, takže žádný stres z ranního vstávání do práce nehrozí. Hoďte nohy nahoru, vychutnejte si tuhle pohodu s Rádiem Hana.

0: 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle. Na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, povězte.
2: Tak pořád to jede. Dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savíně, také vůčující uliční prostor. Za chvilku, vlastně koncem prázdnin, bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Tukelská, takže v rámci bezpečnosti se doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
1: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
2: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
1: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
2: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. To má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíž, tady ještě je Náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky, tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě, a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudenější a bylo to zase taková ta retro klasika.
1: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
2: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru a to je taková i moje nejoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
1: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
2: No přesně tak. My Litovláci říkáme české a německé, takže české je u toho Gimplu a německé je vlastně u domu seniorů.
1: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
2: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a načerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
1: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka v našem vysílání. Starosta Litovle Viktor Kohout, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Vaše letní rádio.
3: Rádio Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Olomoucký dětský sbor mladší Campanella slaví obrovský úspěch za hranicemi. Na mezinárodní soutěži v Bratislavě vybojovali tito talentovaní zpěváci prestižní zlaté pásmo. Všem dětem i učitelům moc gratulujeme a držíme palce v dalším zpívání.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Historický Pavlínin dvůr v Šumperku se od 9. do 11. července znovu promění v divadelní scénu pod širým nebem. Po úspěšném prvním ročníku se tam vrací festival Divadlo ve dvoře, který nabídne 3 dny plné nového cirkusu, divadelních hitů i pohádek pro celou rodinu. Minimální mzda v Česku by mohla od příštího ledna poskočit o 2500 korun na celkových 24 900 korun. Podle chystaného vládního nařízení by pak tento základní výdělek mohl v roce 2028 dosáhnout dokonce na 26 900 korun.
0: Sport.
1: Na fotbalovém světovém šampionátu se schyluje k velké bitvě, ve které domácí Mexiko vyzve favorizovanou Anglii. K tomuto osmifinálovému zápasu nastoupí oba týmy na slavném aztéckém stadionu v pondělí brzy nad ránem našeho času.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Na začátku týdne očekáváme zataženo až oblačno, lokálně nám mohou spadnout nějaké ty přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni. Na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 16 stupňů. Foukat nám bude jen slabý vítr. Kdo by chtěl ve svátek vyrazit na houby, mám pro něj špatnou zprávu. Kvůli nedávným suchům je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků nízká. Místy i velmi nízká. Na houby si prostě budeme muset ještě počkat. Víme, jak se jezdí tady. Na svých cestách počítáme s omezením na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník-Olomouc za exitem Nemilany. Probíhají tady údržbové práce, provoz je veden 2 provizorními pruhy. I dneska počítáme se zdržením při průjezdu obcí Zašová. Probíhá tady totiž pouť, centrum obce proto nebude pro řidiče autem dostupné. Objízdná trasa tradičně vede kolem pohostinství u Václava, dále ulicí Zašovské školy, nad klášterní zahradou až k horní prodejně potravin. Největší špičce počítáme s kyvadlovým řízením dopravy. Podobnou situaci pak máme i ve Žlutavě. Kvůli pouti dáváme při průjezdu pozor. Přejeme vám pohodovou cestu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: vystoupení na finále mistrovství světa ve fotbale, které vypukne 19. července. Pokud to klapne, zařadí se po bok Madony nebo Shakiry. Stadion v New Jersey tak možná zažije naprosté šílenství. Držíme pěsti, ať to vyjde, protože to by byla pořádná jízda. V jízdě pokračujeme i u nás, posíláme vám další hit za hitem.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás. Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirque Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel, opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Haná.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: čem se píše?
1: Na našich vlnách vám chceme šetřit čas. Čteme proto za vás regionální zprávy a vy už si pak můžete poslechnout jen náš přehled. Víme, o čem se píše. Moravské divadlo v Olomouci navštívilo v uplynulé divadelní sezóně 98 tisíc diváků. To je o 4 tisíce více než loni. O tom píše Olomoucký report. Šumperská radnice nabídne podnikatelům pomoc, aby si změnili rušivou vizuální podobu svých reklam, vývěsních štítů i výloh v historickém centru města. Pro boj s vizuálním smogem poskytne město živnostníkům až 40 tisíc korun. Detaily pro nás má Šumperský rej. Řidiče i cestující městské hromadné dopravy čekají během července dopravní omezení v souvislosti s rekonstrukcí silnice v Hranické ulici v Předmostí. Bližší informace přináší web města Přerova www.přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana.
2: Tohle je Rádio Hana.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana. 80 v 8.

0: Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Hana.
1: Přejeme

0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin.
1: 90 v 9.
0: Rádio Hana.

0: Svět kolem nás se zbláznil.
1: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
0: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
1: Přes 3,5 hodiny.
0: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
1: A je to prostě totální balzám na duši.
0: Rádio Haná.
1: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
0: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Rádio Hana.
3: 90. v 9.

Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a

0: Frank Farma, Rachel Maronová.
1: Ahoj.
2: Těší mě.
1: Nevypadáš jako osobní strážce.
2: Co jste čekala?
1: Asi někoho drsnějšího.
2: Tohle je přestrojení.
1: No, nemáš strach, že mě ostřelí při běhání?
2: Mám strach, že budu muset běhat s vámi.

Já vím, že je trochu pozdě. Ale děkuju ti. Jsem opravdu ráda, že jsi tady. Teď ti rozumím. A měl bys mi věřit, protože já tě nebudu prosit. Nejde o to, co řekl, ale jak to řekl.

0: Já tě potřebuju. Mám strach. A já nenávidím svůj strach. Prosím tě, chraň mě. Chraň Fletchera. Kdyby se mu cokoliv stalo, Franku.
1: A jak? Vždyť já tě nemůžu takhle chránit. To je nemožné. Všechno hraje pro něho.
0: Udělám cokoliv, co řekneš.

0: hlavu.
1: Má pistoli.
0: K zemi, k zemi.

Víte, že je dokázáno, že váš oblíbený song vždy navodí příjemné okamžiky ve vašem životě? O hudbě víme téměř vše.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady sváteční neděle 5. července, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Připomínáme si výročí jejich příchodu na Velkou Moravu, který se udál kolem roku 863. Jestli i dneska, na neděli a dokonce na svátek pracujete, pravděpodobně jste dnešní oslavenci. Máme totiž den workoholiků. Kromě toho dnešní datum patří taky Mezinárodnímu dni obětí zdarma, tak snad jich dneska dostanete co nejvíce. Narozeniny dnes slaví rodák z Hané, úspěšný fotbalista David Rozehnal. Hrál v Belgii, Francii, Anglii, Itálii, Německu a samozřejmě taky v naší olomoucké Sigmě. Davide, zdravíme a přejeme k dnešnímu dni všechno nejlepší. Vydařenou sváteční neděli 5. července pak přejeme i vám, všem posluchačům.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná. Olomouc, Prostějov a Přerov.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

0: stáli, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
1: Na akce s námi chodíte zdarma.
2: Vyhrál jsem studenky.
3: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
2: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme, přesně.
1: Víme, jak se jezdí tady.
4: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
5: A hrajeme jen

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rozluku. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
5: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
6: Guys, that is so nice. Thank you.
7: Yeah.
6: I'll say thank you, Joe.
7: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou ským pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: s námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy.
1: Olomoucký dětský sbor Mladší Campanella slaví obrovský úspěch za hranicemi. Na mezinárodní soutěži v Bratislavě vybojovali tito talentovaní zpěváci prestižní zlaté pásmo. Všem dětem i učitelům moc gratulujeme a držíme palce v dalším zpívání.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Historický Pavlínin dvůr v Šumperku se od 9. do 11. července znovu promění v divadelní scénu pod širým nebem. Po úspěšném prvním ročníku se tam vrací festival Divadlo ve dvoře, který nabídne 3 dny plné nového cirkusu, divadelních hitů i pohádek pro celou rodinu. Minimální mzda v Česku by mohla od příštího ledna poskočit o 2500 korun na celkových 24 900 korun. Podle chystaného vládního nařízení by pak tento základní výdělek mohl v roce 2028 dosáhnout dokonce na 26 900 korun.
0: Sport.
1: Letošní fotbalové mistrovství světa přináší divákům podstatně více čisté hry. Podle statistik se průměrný hrací čas, kdy je míč skutečně v pohybu, zvýšil oproti šampionátu před 8 lety o 7 minut na celkových 58 minut. Za delší podívanou stojí především delší nastavení, komerční přestávky, ale také nová pravidla pro rychlé střídání a rozehrávání standardních situací.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Na začátku týdne očekáváme zataženo až oblačno, lokálně nám mohou spadnout nějaké ty přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni. Na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 16 stupňů. Foukat nám bude jen slabý vítr. Kdo by chtěl ve svátek vyrazit na houby, mám pro něj špatnou zprávu. Kvůli nedávným suchům je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků nízká, místy i velmi nízká. Na houby si prostě budeme muset ještě počkat.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rakušanů na Měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr.
2: Rádio Hana,
1: číslo 1 v Olomouckém kraji.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.

Radio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Haná a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme. My začínáme.